0: sudaro komitetų pirmininkų sueiga. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Od první chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo svou nelegální invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie neochvějně na straně Ukrajiny a jejího lidu. Ruskou agresi opakovaně odsoudila, uvalila na Rusko sankce a poslala Ukrajině značnou finanční, humanitární i vojenskou pomoc.
2: Slava Ukraine!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: V dnešním podcastu se podíváme, jak situace aktuálně vypadá, jak na ní Unie reaguje a jaký dopad mají na Rusko uvalené sankce. Podle monitorovací mise OSN pro lidská práva, bohužel na Ukrajině stále přibývají ztráty na životech. Koncem roku 2025 se počet obětí v řadách ukrajinských civilistů vyšplhal na více než 15 000 a dalších 40 000 utrpělo zranění. Válka způsobila jednu z největších vysídlovacích krizí v historii. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že téměř 13 milionů lidí na Ukrajině stále potřebuje naléhavou humanitární pomoc. V zemi samotné stále zůstává okolo 4 milionů vysídlených obyvatel a do okolního světa uteklo z Ukrajiny více než 5 milionů uprchlíků. Mnozí z nich stále netuší, co si v nadcházejících letech počnou. Ukrajinská ekonomika je i nadále pod obrovským tlakem. Přestože se mu snaží odolávat, rozsah způsobených škod je skutečně masivní. Podle nejnovějších odhadů Světové banky, OSN, Evropské komise a ukrajinské vlády by náklady na rekonstrukci a obnovu země přesáhly 500 miliard eur. Astronomické škody válka napáchala i na životním prostředí. Po 4 letech bojů se způsobená ekologická zkáza vyšplhala odhadem zhruba na 75 miliard eur. Konflikt vyvolal obrovské emise skleníkových plynů, rozsáhlé lesní požáry podél frontové linie a trvalé znečištění jedněch z nejúrodnějších zemědělských polí v celé Evropě. Od začátku války poskytly Evropská unie a její členské státy Ukrajině celkovou podporu ve výši přibližně 177,5 miliardy eur. V roce 2025 dokonce Evropská unie předstihla Spojené státy a stala se pro Ukrajinu největším poskytovatelem podpory, včetně té vojenské. Z celkové částky se více než 65 miliard eur vyčlenilo konkrétně na vojenskou pomoc. Unie tak Ukrajině poskytla stovky tanků a sofistikované systémy protivzdušné obrany. Přibližně 32 miliard eur je ještě potřeba rozdělit. Kromě toho na plné obrátky pracuje také nástroj pro Ukrajinu, specializovaný program finanční pomoci Unie, který bude do konce roku 2027 zajišťovat Ukrajině stabilní pomoc v celkové výši 50 miliard eur. Pravidelné vyplácení této pomoci je podmíněno ambiciózním plánem reform a investic, který vypracovala ukrajinská vláda. Finanční podpora ale není jedinou cestou, jak Unie napadené zemi pomáhá. Výrazně také zvýšila tlak na finance ruské vlády. Do konce roku 2025 na Rusko uvalila celkem 19 balíčků sankcí. Ačkoliv sankce vedly ke zvýšení inflace v zemi a celkovému úpadku ruské ekonomiky, Evropský parlament nadále upozorňuje na to, že Moskva využívá své stínové flotily k jejich obcházení. Je tedy nesmírně důležité, aby sankce byly uplatňovány co nejefektivněji. Evropský parlament se o přísnější sankce pro Rusko a větší podporu Ukrajiny zasazuje dlouhodobě. Významným průlomem bylo zřízení mechanismu úvěrové spolupráce pro Ukrajinu. Tento inovativní nástroj využívá mimořádné příjmy z imobilizovaných ruských státních aktiv ve výši téměř 300 miliard eur ke splácení úvěrů poskytnutých Ukrajině. Skupina G7 se sice dohodla na úvěrovém balíčku ve výši 45 miliard eur, Evropský parlament ale nadále usiluje o to, aby byl zmrazený ruský majetek konfiskován v celé jeho výši. Rusko by tak za způsobené škody bylo nuceno zaplatit. Kromě Evropy a Ukrajiny své vlastní návrhy na ukončení války předložily i Spojené státy americké. V listopadu 2025, po nástupu prezidenta Trumpa, přišly USA s návrhem 28-bodového mírového plánu. Ten zahrnoval například příměří, odevzdání některých okupovaných území Rusku a podmíněné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu ze strany Spojených států. Plán rovněž obsahoval ustanovení, podle něhož by Ukrajina musela v budoucnu omezit svou vojenskou kapacitu a vzdát se snahy připojit se k NATO. Ukrajinští a evropští lídři považovali tyto body za problematické a zúčastněné strany s nimi také nesouhlasily. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová se v dubnu 2022 stala prvním vysoce postaveným představitelem Unie, který po začátku invaze navštívil Kyjev. Na plenárním zasedání parlamentu v listopadu 2025 zopakovala tento rozhodný závazek.
2: Parlament pevně stál za ukrajinským lidem již od prvního dne a stojíme za ním dodnes. Jsme vděční a plní naděje, že společně se Spojenými státy postupujeme směrem k míru. V Evropě ale máme jasno, že se musí jednat o skutečný mír. Důstojný, spravedlivý a svobodný. Především to ale musí být mír postavený na zásadě, že o Ukrajině se nebude rozhodovat bez Ukrajiny.
1: Předsedkyně Metsolová na závěr uvedla, že Unie učiní vše, co je v jejich silách, aby tento mír pomohla zajistit. Evropský parlament je neochvějným zastáncem evropské budoucnosti Ukrajiny. Jednání o jejím členství v Evropské unii započala v červnu 2024 a Ukrajina v uplynulém roce intenzivně pracovala na tom, aby své zákony sladila s unijními standardy. Cesta ke členství bude ještě náročná. Unie ale ve svém odhodlání nepolevuje. Nebojuje se totiž jen o územní celistvost jedné země, ale také o základní evropské hodnoty, jako je demokracie, svrchovanost a dlouhodobý spravedlivý mír. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
5: Je všude. Máte je v autě, doma, na mobilním telefonu. O čemže to mluvím? No přece o rádiu. A protože 13. února je Světový den rádia, můžeme to řádně oslavit. Pojďme se ohlédnout za minulostí našeho věrného průvodce, který dokonce zachránil Eiffelovku. Rozhlas vznikl díky řadě vynálezů, které přišly na svět v 19. století. Američan Samuel Morse vynalezl telegraf, Němec Heinrich Rudolf Hertz objevil rádiové vlny a v roce 1899 uskutečnil Ital Guglielmo Marconi první bezdrátový přenos mezi Anglií a Francií. Ve Francii vysílalo první pořad a přenos koncertu rádio Tour Eiffel v prosinci 1921. A představte si, že o několik let dříve Eiffelovce hrozilo, že ji zboří. To jste netušili, že? Eiffelovu věž totiž otevřeli v roce 1889 na pařížské světové výstavě a o 20 let později měla být rozebrána. Hodila se ale jako obří rádiový vysílač. To ji zachránilo a díky anténám dokonce vyrostla o dalších 12 metrů, takže dosáhla výšky 324 metrů. Vraťme se ale k našemu vyprávění o rozhlase. Někteří si možná pamatují obrovská rádia, která stávala v obýváku u našich babiček. Menší tranzistory se objevily až po druhé světové válce. Konečně mohli lidé rádio poslouchat kdekoliv. V 80. a 90. letech 20. století se začalo přecházet na digitální vysílání. Frekvence FM postupně přenechává své místo technologii DAB, tedy digitálnímu rozhlasovému vysílání, a přenosu po satelitu. Kolem roku 2000 nastal čas podcastů a internetových rádií. Jak vidíte, rozhlas se dokázal přizpůsobit své době. Na jeho vlnách zaznívá lidství v celé své rozmanitosti. Poskytuje prostor pro demokratickou diskuzi. Ze všech sdělovacích prostředků na světě je to právě rozhlas, který dosahuje k nejvíce lidem. Proto se Evropský parlament rozhodl tvořit své vlastní audiopořady. Poslechnout si je můžete mimo jiné na internetových stránkách europarl.audio.

0: damit auch wir es damals versäumten.
1: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenica genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
0: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista, ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenica emade ühendus ja Sepa enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenicas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenica genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Għad smajt bil-viċi presidenti tal-Parlament Ewropew, mit-titlu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-viċi presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
3: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-viċi presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-leġislatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej f'Lulju. It-tieni elezzjoni jsir f'nofs il-leġislatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għall-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajni ħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Mark Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eletto Viċi President. Huwa ħapost Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
2: Il-kandidati għall-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14 il-kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-mirijiet tagħhom.
3: Il-President jiddelega kompiti speċifiċi lill-14 il-Viċi President li jidmirieta u l-nin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, resqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabbru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjarji. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
2: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Bureau tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' mixi ħarir. Barra minn hekk, il-Bureau jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Bureau, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Bureau u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast ħallina mill-klim tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
3: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Kas olete kunagi näinud teadet ostetud toidu tagasikutsumise kohta? Kas teate, kuidas vältida toidu riknemist looduskatastroofi või hädaolukorra ajal? Kas olete kunagi avanud sügavkülmiku ja avastanud, et elektrikatkestuse tõttu on kogu toit üles sulanud ning mõelnud, kas see on veel söömiskõlblik? Kõik need näited on toodud toiduohutuse valdkonnast, mille reeglite eesmärk on kaitsta inimeste elu ja tervist. Toiduohutuse reeglid hõlmavad nii toiduhügieeni, märgistust, pakendamist kui ka toodete jälgitavust. Igal aastal haigestub maailmas 600 miljonit inimest toidukaudu levivasse haigusesse. Euroopa Liit soovib selle vastu võidelda ja on selleks kehtestanud ühed kõige rangemad toiduohutuse standardid maailmas. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Euroopa Liit seisab selle eest, et meie toit oleks ohutu. Kõige üldisemalt öeldes on toiduohutus eesmärk see, et toit ei sisaldaks tervist kahjustavaid aineid. Vältida tuleb toidu saastumist ja toidu kaudu levivaid haigusi, mida põhjustavad näiteks õnnetused, ebapiisav kontroll, toidupettus ja looduskatastroofid. Igal aastal haigestub toiduga levivatesse haigustesse 10% planeedi elanikkonnast. Kõige suuremas ohus on noored ja ühiskonna kõige vaesemad liikmed. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika on väga ulatuslik. Selle eesmärk on tagada, et kodanikel oleks juurdepääs ohutule ja tervislikule toidule, et loomade ja taimede kaitseks oleksid kehtestatud kõrgeimad standardid ning et märgistusel oleks selge teave toidu päritolu ja koostise kohta. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika töötati välja eesmärgiga luua ühtne turg ja lahendada tõhusamalt rahvatervise probleemid. Pärast Euroopa majandusühenduse loomist 1957. aastal otsustati toidualaseid õigusnorme ühtlustada ning soodustada seeläbi kaubandust ja tagada aus konkurents. Vajadus ühtsete reeglite järele ilmnes 80. ja 90. aastatel niinimetatud hullulehma tõve puhangu ja dioksiiniskandaali ajal. Muutus ilmseks, et välja tuleb töötada põhjalikud ja ranged toiduohutusnõuded. 2002. aastal asutati Euroopa Toiduohutusamet. vastu võeti üldiseid toidualaseid õigusnorme käsitlev määrus, mille eesmärk oli kaitsta tarbijate tervist ja suurendada üldsuse usaldust toidu tarneahela suhtes. 2020. aasta mais tutvustas Euroopa Komisjon strateegiat talustaldrikule. Tegemist on poliitikaraamistikuga, mis on oluline osa Euroopa rohelisest kokkuleppest. Strateegia eesmärk on kiirendada üleminekut kestlikumale ja keskkonnahoidlikumale toidusüsteemile. Selle saavutamiseks on vaja vähendada keemiliste pestitsiidide ja väetiste ning antibiootikumide kasutamist, edendada põllumajandust ja tagada, et infotoidu päritolu ja koostise kohta oleks kättesaadav ja selge. Nimetatud meetmete abil soovib Euroopa Liit võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja edendada rahvatervist. Ühtlasi soovitakse strateegia talustaldrikul abil võidelda toidupettuse vastu ning muuta liidu toidusüsteem pandeemiate ja kliimamuutuste suhtes vastupidavamaks. Selle üks olulisim lüli on tervet toiduahelat hõlmav reeglistik, mis hõlmab rangeid regulatsioone ning kontrolle kõigis tootmise töötlemisetappides, näiteks toiduhügieenialaseid reegleid, loomatervise ja heaolu standardeid, taimetervise kontrolle ja toidumärgistusele kehtestatavaid nõudeid. 2002. aastal asutatud Euroopa Toiduohutusamet on Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika tähtsaim kujundaja, kes peamiselt annab teaduslikku nõu ning teeb toidu ja sööda ohutuse tagamiseks riskihindamisi. Ameti ülesanne on hinnata kõiki toidutarnahelaga seotud riske ja anda oma hinnang. Selle põhjal koostatakse Euroopa Liidu õigusaktid ja kujuneb liidu toidupoliitika. Ühtasi teeb Euroopa Toiduohutusamet tihedat koostööd liikmesriikide toiduohutusasutustega, et riskihindamis- ja kommunikatsiooniprotsess oleks ühtne kogu Euroopa Liidus. Kõikidele kavandatud meetmetele annavad oma hinnangu Euroopa Parlamendi komisjonid, sealhulgas näiteks Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse komisjon. Hindamise eesmärk on teha kindlaks, et kavandatud meetmed vastaks parimatele kvaliteedistandarditele ja kaitseks tarbijate huve. Selleks, et Euroopa Liidus tarbitav toit oleks ohutu, peavad koostööd tegema nii poliitikakujundajad, teadlased, toidutootjad kui ka tarbijad. Euroopa Liidu kõrged standardid ning ohutust ja vastutustunnet hindav kultuuriruum aitavad tagada, et toit meie laual on ohutu, toitev ja toodetud kestlikul viisil. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2024. Zmagovalec Evropske filmske nagrade občinstva Lux za leto 2024 je film Zbornica. Film Zbornica, The Teacher's Lounge, nemškega režiserja Ilkerja Čataka, pripoveduje o mladi srednješolski profesorici Karli, ki je zaradi svojega idealizma drugačna od sodelavcev. Ko se odnosi med profesori zaradi nerešenih primerov kraj za Avstrijo, se Karla loti raziskovanja.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Film je na nemških filmskih nagradah prejel 5 nagrad, na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu pa je v sekciji Panorama prejel nagrado Europa Cinemas Label za najboljši evropski film in nagrado Arthouse Cinema.
10: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Was? Sind noch alle?
8: Ist alles okay?
12: Hey!
8: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
7: Schämen Sie sich.
12: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi, 20 tisoč vrst čebel, Jesensko listje, Adamant in Sestre v savni. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko, ki nas spodbujajo k razmisleku in razpravi, prispeva pa tudi k utrjevanju evropske identitete. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
15: Selig šulištahe šupabokere e Boris, kvasa o šinach e Eurokoelga, Agus leim te stacha hrein chon na Brasile ar nocha euro, chon múl frit a vehegot ar fehecoig euro gar de Plas du Midi, gan ean vort a vehart fein ráta malerta a hecael nu ariga de valer tó. Inov is gan árod a machas a macha e sa. Ach trucha blian ohin da dras nófi tóranocha idar tírha an eantas, bachá cur sós leis an dua a vwin na hariga dwe a ahru ag gach céim, gan trocht ar ráta I malerta a vich ag ahru de hir. Achanish, ní eann lún chine gá hachan ta son da bheithe taistalan san Áurup, agus tá áis le húil an Eurógain. Aragad va éanar a ágan lach mi an éan dacrach le taistal, siopadóracht agus iachíach dí I dír is fithe ag súile. In san agránsa dan tra, star agus fíri cí, caitir súile an tlígar hánig an Euró le bheith in a vantlach dan lán fartú Áurupach, agus an rud is brí leis de thiránig agus gnólachtaí sa látá nó bhán. Tá bhaid desmó gceist leis an Euró na airgadra. Is cean des na simbalí is in-eicithe den lánfáirtú Áirpach é, agus is bunchlacht de thiúnsc de leachnamíoch an éantas Áirpach é. Sa látá nó bhán buin an níos mó na 300 milliún duine ar fud na Áirpa úsáid le huaylas. A chunas a aimíon an limiste Euró? Con sa chlach tírtha an Euró. Agus cén ról a bhíag Parliament na Háirpa sa phróiseas sa. Tháinig smaoineamh an Euró chun cinn ar dús ag deireann na 1960s, ach níl leagadh síos tróchlór chun airgead a aonar a chruthú go dtí Conradh Maastricht in 1992. Leagadh amach chun nílach a díana ann de thiartha bhíag iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú an is orthu. Díríon na critéir san a Cheras Brook, Price na Cosí, ba séadú Fagrach, rátaí uis in tuatha agus airgead a Leidir Cosí. I mbeag an focal bhí a gach tír a chruthúg raibh a géileag a réig sula ducadh sí isteach sa limiste Euró. Seolaigh an Euró go hoifigiúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiachíochtaí electrónacha agus idirbhearta airgeadais ar dús. Trí bliana dá gcionn ar an gcéadlá de bhí anar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin Euró a gcuasaíocht, agus tháan dar an anad airgeadraí náisiúnta in gá thiar déag. Ba cheann des na hathruithe airgeadra is mó sa stair é. Cúrg níos móna 52 bilún nóta buinc agus 42 bilún bán airgead chun úsáide ar fud na Áirpa. Sa látá na bhán tá bailstátas fithe den éantas a bhfuil an Euró glacha chun mar an airgead oifigiúil sa limiste Euró. Níl sé glacha ag cúig bailstát den éantas go fóid. Poblach na Seice, an Angóir, an Folling, an Romáin agus an Tuoling, cé go bhfuil gealúint chluthúil tugtha chuig go léir é a ghlacha nuair bheith na cineálacha is gá cóilíonta acá. Is éiscachtaí an Danmhairg a bhuaí le comhaontú speisialta a thugann an rabhaidí gan bheith in san áireamh a cabid líog in 1992. Cílíonn airgead a aonar a roint, freagracht a roint. Os rud ag an mhuine na tíortha san úsáid as an airgead céanna, ní mór dóibh dlúchóir dua dhéanamh ar bhearrtaiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgead ar chuitain. Táilíonn an cóir dúsan tríd an ngrúpa Euro, cruinniú dearaí airgeadais ó thiortha an limistéir Euro ina bléitear dúshláinach na mícha, plan na fáis agus bearrtais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an Euro le nótaí nua frontáil amháin. Bhí sin scoil olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le grá rialacha an háitacha do chuid an aontais amach na rialacha le haig aistrú bhíonúil. Rud a chintíon ná athraíodh ar mágáistí, a gonaithí fostaíochta ná ar nairgead i d'aisce, agus rud a siúntaigh seanna airgead rí chuig an Euro ar shlíomhra dhearcach agus chofram. I mí gán focal, cintí glanúnach is glithúil agus coframa ach na mích ón géad lá riamh. Fuair an Euro réig chumá le costaisí a bhain le rátaí mealaite do ghanolachtaí a bhí feimú ar fud an limistéir Euro, rud a dog raibh an trádáil in éistíocht agus tré dhearcacht praisanna trasteorann níos siimplí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonathe Frankfurt i gcríolóir an Euro. In éanacht le buinc ceannais náisiúnta thiartha an limistéir Euro, dénan sé suas an rud a dogamaid an Euro chóras air. An príor bhisin atá ag an banc ceannais orpach ná praisanna chiméad cosaí, beartas airgeadaíochta an limistéir Euro ar Urbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a chlíomhaí an óil. Os rud é gcuid sa neamhspleách ar thiúnach ar polaitiúil cintítear an chreidteacht, agus is ceann as na príomh cuaisne é sin go mbíonn muiníonig daoine as an Euro, sa bhaile agus thar láir. Ina háanta san bhí rolltáchtach ag Parliament na Háirpa sa Euro ón géad lá riamh. Cáiríonn si leis na dlithe atá mar bhonn tacha ag an Euro a bhonn nó, déan si muirseacht ar rialachas ach na mích, agus coníonn si an banc ceannais orpach agus institúidí eile an aontais chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gohanna na saoránach in níospóireacht díf é cheistne a bhfuil cósaíocht airgeadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na mícha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheall an Euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair tháil an tathrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscaithe ifigúile don ghéalagar a gcuitne, is léir nuair bhealaigh an scéal. Léiríonn stadéirí an taidóirí neamhspleacha nuair tháile ach léim bheag éan uaire sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin Euro isteach, agus meastar go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céata dáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh prás na airí áirithe i cheanaíte go minic agus go thug daoine an méid san féin airí na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobanna an gcostas maireachtála a gcuitne mé gheall ar an Euro an féin. Bhí ról i bhfad níos mó ag cuinsí eile, a bhfuil tuarastal, prás na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na mícha sa tlígar afraigh prásna thá Róm. Cosúil leis an orm féin, pa farbert tagtha an Euro trí chúlain. Tar éis ghearrthéim airgead is 2008 agus ghearrthéim fíochais an limistéir Euro, chuaigh a gcéadú sin nua a bhfuil an sásfa cosaíochta orpach chun an limistéir Euro chosant agus chun a rialachas airgead is an ardú. Tar éis na ceachtana san 2009 an targad a aonar a dhéanamh níos ealaíon ní agus níos cosaí. Cé gur bé an Euro an targad a ifigúil i meastátas fithe den aontas, úsáidte leas mud den aontas chumá é, in Andorra, in Monaco, in San Marino, i gcathair na Vaticáine, in Montenegro agus sa Chosamh. Léiríonn sé seo an taobh atá an Euro as an tácht a bhain leis, éilimh agus tácht atá le breá i bhfad leas mud a thiúrnach an aontas Eorpaigh. Ag féachan chun cín beidh an Euro a forbairt de thír. Tá sé mar aimi go mbeadh ceannais orpach Euro Digitach a sheoladh thart a 2009. Beidh an seis airgead nua sa dearrtha le chomhlán nua dhéanamh ar an airgead trim, seachasteachta na áit, rud a chuirfeadh an Euro in iriúint don ré Digitach. Tá Lloyd Clay ag a gach institúid in san aontas, Parliament na Háirpe in san éireamh, féidh aon chéim chun cinn, ionas go ginn tofar trí dhearcacht, slándáil agus muiníon. Ó airgead ar chomhaonta go freagracht chomhaonta Tán euro fós a grílar an tionscadal orpeg. Tá sé bunathe ar an muín, ar an gór, agus ar an bhán nanúnach sin féin a chur na roiint de ghán atá gaharú. Sí Parliament na Hárpa a chur an podcréile sa i de láthair.
16: Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego nie tylko debatują i głosują. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi ich pracy – obowiązkom sprawozdawców. Po tym, jak Komisja Europejska przedłoży Parlamentowi nowy projekt przepisów, rozpoczynają się prace w Komisji Parlamentarnej. Wybór komisji zależy od tego, czego dotyczą przepisy. Na przykład, jeżeli wniosek dotyczy transportu zwierząt gospodarskich, trafi on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie komisja wyznacza sprawozdawcę, który jest swojego rodzaju kierownikiem projektu. Sporządza on sprawozdanie w sprawie wniosku. Może w nim zaproponować poprawki, to znaczy usunięcie, zmiany lub dodanie fragmentów tekstu. Sprawozdawca musi przede wszystkim dobrze przygotować się do pracy. Oczywiście nie jest pozostawiony sam sobie. Pomagają mu inni posłowie oraz komisja, w której zasiada. Aby uzyskać pełniejszy ogląd na daną sprawę, może zwrócić się o pomoc do ekspertów zewnętrznych lub specjalistów z innych instytucji unijnych. Sprawozdawca sporządza jak najbardziej szczegółowe i dogłębne sprawozdanie. Uwzględnia w nim wszystkie możliwe konsekwencje przyjęcia nowego prawa. Bierze pod uwagę każdą możliwość interpretacji, analizuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Dlatego jego praca jest bardzo ważna. Nad sprawozdaniem dyskutuje właściwa komisja parlamentarna. Może je zmieniać, a nawet zlecić jego napisanie od nowa. Kiedy wreszcie je przyjmie, sprawozdawca przedstawia efekt końcowy na posiedzeniu plenarnym parlamentu. Sprawozdanie zawiera uzasadnienie, projekt rezolucji ustawodawczej i poprawki, które poddaje się pod głosowanie. Oczywiście parlament może odrzucić sprawozdanie, ale jeśli je przyjmie, jest to w dużej mierze zasługa sprawozdawcy. Zastanawiacie pewnie, jak wybiera się sprawozdawców. Decyzja, komu powierzyć tę delikatną misję, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, grupy polityczne umawiają się między sobą i proponują, kto będzie sprawozdawcą w danej kwestii. W rzadkich przypadkach komisja wyznacza dwóch współsprawozdawców, którzy zajmują się tą samą sprawą. Było tak chociażby w przypadku sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Po drugie, grupy polityczne ustanowiły system punktowy. Każda z grup dysponuje określoną liczbą punktów. Im grupa jest liczniejsza, tym więcej punktów ma do dyspozycji. Grupy licytują, która z nich przeznaczy więcej punktów na dane sprawozdanie. Sprawozdawcą zostaje posłów z grupy, która zwycięży w licytacji. Oczywiście ważne są również kompetencje posła i jego zainteresowanie tematem. To jednak nie wszystko. Czasami komisja, której powierzono sprawę, prosi inną komisję o opinię. Zdarza się też, że jakaś komisja chce wypowiedzieć się na temat sprawozdania powierzonego drugiej komisji. Komisje te mogą zwrócić się do przewodniczącego parlamentu, aby wyznaczył jedną komisję jako komisję przedmiotowo właściwą, a drugą jako komisję opiniodawczą. Komisja opiniodawcza mianuje następnie własnego sprawozdawcę. Wróćmy na chwilę do naszego wniosku w sprawie transportu zwierząt gospodarskich. Komisją przedmiotowo właściwą byłaby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Transportu i Turystyki mogłaby jednak zostać poproszona o przygotowanie opinii. Wyznaczyłaby wówczas własnego sprawozdawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego już sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Pracowało nad nim troje sprawozdawców z trzech komisji opiniodawczych. Dlatego sprawozdanie, które Parlament przyjął na posiedzeniu plenarnym w marcu 2024 roku, jest dziełem co najmniej pięciu sprawozdawców. Poza tym w Parlamencie mamy kontrsprawozdawców. Wyznaczają ich grupy polityczne, które chcą monitorować postęp prac nad sprawozdaniem. Reprezentują oni punkt widzenia grupy na dany temat. Negocjują z innymi grupami politycznymi i pomagają wypracować kompromis. Ciekawostka. Każde sprawozdanie ma oficjalną nazwę, często bardzo długą, ale jest powszechnie znany pod nazwiskiem swojego sprawozdawcy. To wyraz uznania dla ich skrupulatnej i nieocenionej pracy w Parlamencie Europejskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
17: Чи знаєте ви когось, хто володіє малим бізнесом? Якщо так, то ви знаєте, як непросто буває ним керувати. Малі та середні підприємства, або скорочено МСП, складають 99% усіх підприємств в ЄС. МСП, як-от пекарні, перукарні, квіткові магазини та книгарні, є основою економіки ЄС. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, як ЄС підтримує свої МСП.

0: dann entsprechend fundierte Vergleiche anstellen.
1: Ganz wichtig ist auch, Informationen aus mehreren Quellen miteinander zu vergleichen. Wenn eine bestimmte Nachricht bei Ihnen die Alarmglocken schrillen lässt oder Ihnen widersprüchlich vorkommt, sollten Sie auf den Seiten renommierter Nachrichtenmedien oder auf Faktenprüfungswebsites nachsehen, ob die Informationen tatsächlich stimmen. Und nicht zuletzt gilt, was in den sozialen Medien weiterverbreitet wird, sollte man nicht für bare Münze nehmen. Soziale Medien können zwar sehr sinnvoll sein, um mit anderen in Kontakt zu treten und sich auf dem Laufenden zu halten, sie sind aber auch ein möglicher Nährboden für Fehlinformationen. Überprüfen Sie immer die Quellen und die Verfasser, bevor Sie im Internet veröffentlichte Informationen weitergeben oder ihnen Glauben schenken.
0: Fassen wir zusammen. Damit man bei der Europawahl gut Bescheid weiß und sich nicht leichtfertig entscheidet, sollte man vorher auf jeden Fall verlässliche Quellen ausfindig machen. Wenn Sie auf offiziellen Websites suchen, Informationen aus mehreren Quellen überprüfen und dem, was Sie online finden, kritisch gegenüberstehen, sind Sie trotz der vielen Fehlinformationen gut gerüstet und können ein fundiertes Urteil fällen.
1: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wer Sie im Parlament vertritt und an der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften mitwirkt. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich nicht nur auf Ihren Alltag, sondern auch auf den vieler anderer in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārēžu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja 6 republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mužībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no 6 republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārebedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Daytonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja:
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
2: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nederījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par Starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
4: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
5: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
4: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
5: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
4: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
5: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
6: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
4: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel, sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
5: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
4: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
5: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
4: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
5: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
4: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
5: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: Boulangerie, salon de coiffure, fleuriste, librairie. Si vous connaissez quelqu'un qui dirige une petite entreprise, alors vous savez sûrement que ce n'est pas de tout repos. 99% des entreprises de l'Union sont des petites et moyennes entreprises, ou PME. Elles constituent l'épine dorsale de l'économie européenne.
8: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir comment l'Union européenne soutient ses PME.
7: Nous l'avons dit, les PME représentent 99% des entreprises de l'Union européenne. Elles emploient quelque 100 millions de personnes et génèrent plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Europe. Pourtant, les PME peuvent être confrontées à toute une série de défis qui mettent en péril leur survie. Elles doivent rivaliser avec les grandes entreprises, subir une bureaucratie très contraignante et gérer les difficultés liées aux opérations internationales.
8: C'est précisément là que l'Union européenne entre en jeu. Elle est consciente que les PME sont essentielles pour l'emploi, l'innovation et la croissance économique. C'est pourquoi elle soutient concrètement ces entrepreneurs qui font tourner l'économie européenne. Découvrons comment.
7: En 2020, la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie de l'Union pour les PME, pour faire de l'Europe l'endroit le plus attrayant pour démarrer, faire croître ou développer une petite entreprise. Cette stratégie soutient les entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, depuis la petite start-up technologique innovante à l'entreprise artisanale traditionnelle. Elle vise à éliminer les obstacles du commerce, à renforcer l'intégration des technologies numériques et à promouvoir la transition vers des modèles économiques durables. Cette stratégie est mise en œuvre grâce à divers programmes de soutien, comme par exemple le réseau Entreprises Europe.
8: Si vous possédez une entreprise, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Le réseau Entreprises Europe aide les PME à libérer tout leur potentiel à l'échelle internationale. Il s'agit d'un réseau actif dans plus de 40 pays à travers le monde qui rassemble des experts d'organisations réputées pour leur excellence dans le soutien aux entreprises. L'objectif est d'informer, de conseiller et d'aider les PME européennes à chaque étape de leur développement. Le réseau les assiste pour accéder aux programmes et aux fonds de l'Union européenne et prodigue des conseils afin de les aider à adopter des solutions en matière d'énergie renouvelable et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Consultez le site web du réseau Entreprises Europe pour savoir comment ils peuvent vous aider.
7: Si vous envisagez de créer une nouvelle entreprise ou si vous venez de le faire, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs peut également vous aider à acquérir de l'expérience et à développer des idées en passant du temps au sein d'une PME à l'étranger sous la supervision d'un entrepreneur expérimenté. Il s'agit d'une collaboration gagnant-gagnant où chacun peut découvrir de nouveaux marchés européens, mais aussi de potentiels partenaires commerciaux et de nouvelles manières de gérer une entreprise.
8: Depuis plus de 30 ans, le marché unique européen constitue l'un des piliers de l'Union européenne. C'est grâce à lui que tous les citoyens européens peuvent résider, travailler et voyager librement dans n'importe quel pays de l'Union. Le marché unique présente également d'importants avantages pour les entreprises. Il assure la stabilité juridique, l'accès au marché, les services financiers, des possibilités d'investissement et un financement.
7: Il s'agit en quelque sorte d'une rampe de lancement pour les entreprises européennes. La pandémie de Covid-19 nous a montré à quel point il est important pour la résilience de notre économie de disposer d'un marché unique et qui fonctionne correctement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter le podcast « 30 ans du marché unique européen, réalisation et défis à venir » sur Europarl Radio ou sur Spotify.
8: La pandémie de Covid-19 nous a également montré que le marché unique n'est pas encore tout à fait au point dans certains domaines et a mis en évidence les éléments à améliorer. Pour y remédier, le programme du marché unique de l'Union allouera 1 milliard d'euros entre 2021 et 2027 pour stimuler la compétitivité et la durabilité des PME et favoriser la reprise après la pandémie.
7: L'Union a également décidé d'investir bien plus dans ses entreprises. D'importantes possibilités de financement sont disponibles grâce au fonds InvestEU, qui stimule l'investissement, l'innovation et la création d'emplois dans l'Union pour la période 2021-2027.
8: Le programme InvestEU propose aussi un accès à des financements spécifiquement adaptés aux PME. Au niveau régional, les fonds structurels et d'investissement européens multiplient les possibilités.
7: Prendre soin des PME, c'est prendre soin des emplois actuels et futurs dans l'Union. N'hésitez pas à contacter le Centre d'information Europe Direct, le plus proche de chez vous, pour en savoir plus sur les ressources de l'Union qui existent pour aider votre entreprise à prospérer. Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès.
8: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už po třetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979, a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě. byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba i několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou. Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě. V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat 2x ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+. Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

0: Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, o melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Co si představíte, když se řekne parlament? Někoho hned napadne Evropský parlament, jiným se vybaví spíš parlament v jejich zemi. A někomu se to všechno míchá dohromady. Ať už to máte jakkoliv, poslechněte si náš podcast, ve kterém si vysvětlíme blíže, jak se to s různými parlamenty v Unii má a jak spolu spolupracují.
2: Úlohu vnitrostátních parlamentů ve vztahu k Evropské unii poprvé definovala Lisabonská smlouva z roku 2007. Mají toho na starosti víc, než by se mohlo zdát. Mohou například přezkoumávat návrhy unijních právních předpisů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zásadou subsidiarity. To znamená, že Evropská unie by neměla zasahovat v případech, kdy mohou země nějakou záležitost účinně regulovat sami, ať už na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Cílem je zůstat co nejblíže občanům. Evropský parlament a parlamenty členských států společně usilují o účinnou a pravidelnou meziparlamentní spolupráci. Jejich předsedové každý rok jednají o tom, jak má tato spolupráce probíhat. V Evropském parlamentu odpovídá za vztahy s národními parlamenty tzv. Konference předsedů. Tu tvoří předsedkyně parlamentu a předsedové politických skupin. Jedno místo v konferenci předsedů náleží také zástupci nezařazených poslanců, který však nemá hlasovací právo.
1: Kromě toho se Evropský parlament s vnitrostátními poslanci setkává i na konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Cílem této konference je poskytnout poslancům z různých zemí platformu, na které mohou diskutovat o aktuálních evropských tématech a otázkách, které souvisejí s úlohou vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Konference může přijímat závěry a vydávat příspěvky, které však pro vnitrostátní parlamenty nejsou závazné. Zasedá dvakrát ročně a každý z parlamentů je zastoupen delegací o nejvýše 6 členech. Jako pozorovatelé se mohou účastnit i parlamenty kandidátských zemí a další evropské vnitrostátní parlamenty. Díky tomu na těchto setkáních nechybí například parlament Ukrajiny.
2: V Evropském parlamentu existuje také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Slouží jako

informační středisko, které o vnitrostátních parlamentech sbírá informace a zastupuje Evropský parlament v sítích meziparlamentní spolupráce. Řídí rovněž vztahy s úředníky, kteří vnitrostátní parlamenty zastupují v Bruselu a udržuje úzké vztahy s jejich správními orgány. Ředitelství každoročně zveřejňuje zprávu, ve které podává přehled o vztazích mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky a informuje o všech meziparlamentních činnostech. V neposlední řadě Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě pro lepší meziparlamentní spolupráci. První z nich je platforma IPEX pro meziparlamentní výměnu informací a dokumentů v Evropské unii. Druhou je pak Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. To slouží jako kanál pro předávání žádostí o informace, se kterými se parlamenty mohou obracet na své protějšky z jiných evropských zemí, pokud se chtějí lépe seznámit s jejich postupy a politikami. Na závěr tedy můžeme konstatovat, že spolupráce Evropského parlamentu s parlamenty členských států je velmi úzká a probíhá na mnoha úrovních.